efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii nepoviu Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštěniu političnej partii.

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají,

stále pomalejší, sákne do peřin. Znovu ruku k jídnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. Znovu ruku k jídnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí.

Dobrý večer, dobré slucháče Rádia LM FM z tej strany Severian Kosovský, hološuša ku vám dnes v četver už 10. verešňa 2026. roka. No i besidujú do vás priamo z vroclavského studia LM FM. To audícia 3 švíte, toto audíciu počujete do hodiny 21.30, takže zapraszam na to náš večer s Lemkivským radiom. Budu s vami do hodiny. Jak im riok 21.30, čerz 1,5 hodiny, fajnú muziku, pohráme.